štúdiu spíšem len kováte. Predali to, sino tak fajno pachne, tak škoda to sino, kosátko z kosáte. Potravo zemi pod obohu dováte, a potomu to sino dostane zachováte. Preda vosin, budem ho rod zbierate, nazad na pole, budem zbíže žate. Teper mašneriu treba vertate, skinče u doma, prišao u susidem pomahate. I tak prejde zima, je čas spočevate. I susidem ne možem zaboljate. Prehaduješ, jak tam toho lita bolo. I ďakujem Boha za to, šo minulo.